Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny. Aha.

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej výsledke.

0: Soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
5: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun. Sport. 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie a budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.
1: Počasí. Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky dešťové přehánky.

0: stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Perani, možná přijde pochvala a ta vám udělá radost. Bíci, dneska bude vaše chování a jednání nebývale šarmantní. Blíženci, nejste nároční, kde pak, stačí, když vás někdo miluje a chápe. Raci, nečekaná návštěva může trochu narušit vaše plány. Lvi, v lidech vidíte potenciál a chcete ho dál rozvíjet. Pany, s nikým se nesrovnávejte, vaše výkony jsou skvělé. Váhy, umíte si vyslechnout i jiné názory. Štíři, chcete všechno dělat sami, ať máte rychle hotovo. Střelci, průzkum možností ukáže, co vlastně potřebujete. Kozorozi, najděte si místo, kde si v klidu dobijete baterky. Vodnáři, někdo vás osloví s nápadem, který vzbudí vaši zvědavost. A co my ryby, prý zvládneme úplně všechno, ale občas u toho děláme docela cirkus.

0: ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Vaše letní rádio.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj!
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. A ty
6: lidé, připadáme ti klidné. Ani ne.
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana. Česky.

0: francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
3: Jsme online na Rádio Haná.

0: počasí.
1: Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky

0: stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, možná přijde pochvala a ta vám udělá radost. Býci, dneska bude vaše chování a jednání nebývale šarmantní. Blíženci, nejste nároční, kde pak, stačí, když vás někdo miluje a chápe. Raci, nečekaná návštěva může trochu narušit vaše plány. Lvi, v lidech vidíte potenciál a chcete ho dál rozvíjet. Pany, s nikým se nesrovnávejte, vaše výkony jsou skvělé. Váhy, umíte si vyslechnout i jiné názory. Štíři, chcete všechno dělat sami, ať máte rychle hotovo. Střelci, průzkum možností ukáže, co vlastně potřebujete. Kozorozi, najděte si místo, kde si v klidu dobijete baterky. Vodnáři, někdo vás osloví s nápadem, který vzbudí vaši zvědavost. A co my ryby, prý zvládneme úplně všechno, ale občas u toho děláme docela cirkus.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Město Velká Bystřice a Rádio Hana vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
9: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: Radio Hana.
4: Přejeme ráno.

0: Nahané Phil Collins, nahané ten nejlepší hudební výběr taky ve čtvrtek ráno. Zdravíme všechny, mimochodem pekaři, pejskaři a popeláři ti už jsou dávno vzhůru a myslím, že se hodně maká třeba taky v restauracích a v hospodách, abychom zase dneska měli super oběd. Tam se vstává taky hodně brzo. A po 6. hodině tady u nás nahané. Co si dáme?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Pokud ho dneska ráno uslyšíte, tak ho honem rychle volejte, vyhrát můžete parádně italskou kávu. Rádio Hana 556, jdeme na zprávy.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Sucho v Olomouckém kraji trvá, přestože v regionu pršelo, většina menších toků a přítoků řeky Moravy v kraji vyschla nebo je v kritickém stavu. Odborníci z Univerzity Palackého Olomouc varují, že bez vydatných dešťů hrozí vyschnutí dalších toků. Průtok řeky Moravy pod Olomoucí klesl z běžných 26 kubíků za sekundu na pouhé 3. Relativně vysokou hladinu si zatím dál drží pouze Oskava. Ke zlepšení situace jsou podle vědců z univerzity potřeba dlouhotrvající deště. Zamíříme ještě na sever Olomouckého kraje. Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a Jeseníku se budou i v novém školním roce učit v modulárních kontejnerech. Tyto buňky nahradily jejich původní budovy poškozené při ničivých povodních v roce 2024, píše ČTK. Náklady na provoz náhradních tříd na Jesenicku dosahují milionů korun ročně. Oprava škol zabere ještě další rok. Například v Jeseníku chystají kompletní rekonstrukci poškozené školní budovy za přibližně 200 milionů korun.
1: Sport.
3: 20 českých bikerů bude startovat na mistrovství světa v závodech horských kol. Šampionát hostí od 26. do 30. srpna Itálie. A budeme sledovat, jak se zadaří i naší velké medailové naději v cross country a sjezdu Barboře Bukovské.
1: Počasí.
4: Počasí na Olomoucku ve čtvrtek, většinou vyšší oblačnost nebo zatažená obloha, objevit se mají taky dešťové přehánky.

0: 30 stupňů Celsia a i nadále počítáme s občasnými bouřkami a deštěm.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: se říct, že malý pátek je tady. Ano, přátelé, je tady naše čtvrteční ranní topka s Rádiem Hana. Dopřáváme si menší, větší radosti a už si možná taky plánujeme, co společně podnikneme o víkendu. Vlastně už jenom ta představa víkendu nám určitě zvedne náladu. Za chvilku se taky podíváme na dnešní oslavence. Bude to stát za to, posíláme taky dál ten nejlepší hudební výběr. Za chviličku Čirasky a nebo také Elton John, tak dobré ráno.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
0: Ráno je top.

0: 6:14 na Hané. Zdravíme taky všechny fanoušky Činasky. Kapela mimochodem zítra večer hraje v Olomouci na Pevnůstce. Před 6:30 aktuálně počasí doprava, to samozřejmě bude. Teď už dnešní oslavenci, mezi kterými je mimochodem jeden velmi, ale velmi otravný hmyz. Na to si počkejte. Dobré ráno.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Tak je tady další letní den. My spolu prožíváme čtvrtek 20. srpna. Narozeniny má například slovenská zpěvačka Kristýna nebo americká hudební hvězda Demi Lovato. A svátek má Bernard, což je poměrně neobvyklé jméno. A pozor, dneska je světový den komárů. Tak hlavně, ať je 20. srpen bez komárů a jiného obtížného hmyzu. Rozhodně zůstaňte s námi, protože už za okamžik je tady další hit za hitem.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
2: Noč je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
0: Rádio Haná.
10: Dobré ráno.

0: Nahané Five, Keep on Moving, jedeme dál, čtvrteční ranní topka, 6 hodin, 25 minut, zatím to vypadá tak, že počasí dneska bude víceméně zamračené, odpoledne nějakých 25 až 28 stupňů a odpoledne by taky měly dorazit nějaké další srážky, místy to prý budou i silné bouřky. Samozřejmě, že Nahané to budeme průběžně sledovat.
1: Doprava.

0: Klatov, tak tady opatrně a šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za necelé 4 minuty už bude 6:30. Dobré ráno.
2: Tady je Rádio Hana.

0: pátek je tu den filmových premiér.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj!
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
4: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
5: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
4: Co?
5: Že jsi teplý.
3: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
6: Máme odsud odjet od počátku. Připadáme ti
3: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
2: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý divčí Wellness víkend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
3: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost. Tobě i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
0: Mnahané aktuální čas je 6 hodin a 36 minut a teď už nám zpívá Marek Ztracený.

0: Za 3 minuty už bude 6:45. Na Hané dál posíláme ten nejlepší hudební výběr a přejeme super čtvrteční ráno.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.

V 19.30 Bohuš Josef s Burmou a o 8:30 večer zazní taky songy z muzikálu Šakalí léta. Na tuhletu akci je vstup vždycky zdarma, takže v pátek se sejdeme na obvyklém místě u Olomoucké trojice. V pátek vás čekáme taky v Kostelci na Hané. U hřiště totiž chystáme letní diskotéku

0: Shock v Prostějově v sobotu na zámku. Rock for your shock. Tak co? Stavíte se?
1: Rádio Hana. Ráno je top.

0: české hokejisty a taky zkusíme vymyslet, co typicky českého bychom měli příští rok poslat do vesmíru. No a po 7. hodině, krom toho, že budou jako vždycky horoskopy, bude i ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba hodiny. Taky Moran the Angels. A kdo ví, třeba v další hodině my si 7. a 8. zahrajeme italský song a rozdáme italskou kávu. Pojďme ve střehu, máte správně naladěno. Teď jsou tu zprávy, počasí, doprava na Hané je 6.55.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
3: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme vám zprávy, vítejte u nich. Je čtvrtek 20. srpna. Trénink olomouckých hokejistů podpoří vedení města. Olomoučtí radní schválili záměr postavit ve městě simulátor hokejové střelby asi za 5 milionů korun. Trenažer pomůže hokejové mládeži i hráčům extraligové Olomouce zlepšit přesnost a techniku.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Důležitá informace řidičům v Přerově. Kvůli nehodě nefungují semafory u mostu Legií na křižovatce ulic Velké Novosady, Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Buďme tu opatrní, na opravě zařízení se pracuje, píše o tom web Přerova. S bydlením chce pomoci Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyčlení téměř 6 miliard korun na podporu dostupného bydlení. Peníze mají jít z evropských fondů. Ze státních peněz se pak bude ještě dofinancovávat poradenství.
5: Podařilo se nám také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo podíl nebo zakoupení podílu družstevního bydlení. Tento program máme připravený. Teď budeme finalizovat jeho znění s ministerstvem financí a co nejdříve jej představíme.
4: Oznámila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Co českého má letět do vesmíru? Tak to navrhněte. Do půlky září můžeme na webu Česká cesta do vesmíru CZ navrhovat české symboly, které sebou vezme příští rok astronaut Aleš Svoboda na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici.
3: Sport.
4: Tenisté z našeho regionu Jakub Menšík a Linda Nosková končí na turnaji světového okruhu v Cincinnati v osmifinále. Přední hráč prostějovského klubu Jakub Menšík padl s Argentincem Tirantem 1-2 na sety a hvězda přerovského klubu Linda Nosková prohrála 0-2 s Američankou Anisimovovou.
3: Počasí.
0: Možná vás po ránu taky probudila bouřka, pár blesků, pár hromů a k tomu trochu napršelo. A my víme, jak bude. Na Moravě dál víceméně zamračeno, ale místy taky docela dusno. Odpoledne 25 až 28 stupňů. V Jeseníkách a v Beskydech by to mělo být zhruba 22. Jinak dneska a zítra to průběžně bude i s občasným deštěm a může také zahřmít. A pokud jde o teploty, tak v pátek a o víkendu by to mělo být nejčastěji do 25.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí preventivní měření v takových těch rizikových lokalitách, jako je například v Holici, Náves Svobody, ulice Keplerová, Rooseveltová, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radar máme v Prostějově na Brněnské nebo taky ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se aktuálně opravuje nábřežím Edvarda Beneše až do konce září. Platí tu nejrůznější částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A my ještě připomínáme nehodu, která se řeší na dálnici D35 Mohelnice Olomouc. Jak hlásí Veronika, je to zhruba mezi Náklem a příkazy průjezd levým pruhem, policie na místě. Tak pozor na dálnici D35.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: dojmem, tak i s tímhletím songem zkusíme zapomenout na zbytečný spěch. Nahané čtvrteční ráno, které si zaslouží třeba i trochu pomalejší tempo, dáme snídani a víme, že to nejdůležitější z celého týdne už máme v podstatě hotové. A nebo taky ne. No a pak si docela mákneme, že? Nicméně se pochválíme, jak nám to jde a za okamžik si taky povíme, co nám předpovídají naše dnešní horoskopy. Rádio Hana, teď je 7 hodin, 7 minut. Dobré ráno.
1: Rádio Hana. Ráno je top.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Haná. Přejeme.

0: hlavně naladěno. Tohle je vaše letní Rádio Hana, tohle je naše čtvrteční ranní topka. Samozřejmě, že na Hané máme potenciál. Jsme šarmantní, milující, chápající. Ano, i tohle se mimo jiné dozvíme z našich dnešních horoskopů.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, možná přijde pochvala a ta vám udělá radost. Býci, dneska bude vaše chování a jednání nebývale šarmantní. Blíženci, nejste nároční, kde pak, stačí, když vás někdo miluje a chápe. Raci, nečekaná návštěva může trochu narušit vaše plány. Lvi, v lidech vidíte potenciál a chcete ho dál rozvíjet. Pany, s nikým se nesrovnávejte, vaše výkony jsou skvělé. Váhy, umíte si vyslechnout i jiné názory. Štíři, chcete všechno dělat sami, ať máte rychle hotovo. Střelci, průzkum možností ukáže, co vlastně potřebujete. Kozorozi, najděte si místo, kde si v klidu dobijete baterky. Vodnáři, někdo vás osloví s nápadem, který vzbudí vaši zvědavost. A co my ryby, prý zvládneme úplně všechno, ale občas u toho děláme docela cirkus.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
8: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetáři.

0: 5. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Gang, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Na Hané si hrajeme nejlepší hudební výběr. Za 5 minut už bude 7:30, ano, 7:25, to je aktuální čas. Mimochodem, dneska je prý asi jediný den z tohoto týdne, kdy se místy dotkneme tropické třicítky. Ano, budeme to sledovat, jinak by mělo být nejčastěji nějakých 25 až 28 a pokud někde bude trochu víc mraků, tak hrozí, že taky bude i nějaká ta lokální bouřka. Tak uvidíme, budeme to sledovat. Doprava. Máme pro vás také aktuálně dopravu z našeho regionu. Nehoda se ještě stále řeší na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Je to před exitem Unčovice, jinak máme taky hlášené policejní hlídky na Olomoucku, v Mariánském údolí, na Olomoucké ulici, anebo v Mohelnici na Třebovské. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 4 minuty bude 7:30. Dobré ráno, posíláme síla.
2: Rádio Hana.

0: Na Hané chceme tančit zimou i létem. Tohle je kapela Miraj. 7 hodin 33 minut. Přejeme hezké čtvrteční ráno. Mimochodem je 20. srpna, což je také světový den komárů. To ale neznamená, že si z těch komárů budem dělat kámoše. Naopak.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Dáváte si odpolední kávu na terase a pořád kolem vás krouží neúprosní bzučící hosté? Místo agresivní chemie vyzkoušejte jednoduchý trik, který znali už naše babičky. Vezměte obyčejný citron, rozkrojte ho na polovinu a zapíchejte do něj 10 až 15 hlaviček vonavého hřebíčku. Získáte tak skvělou letní dekoraci, která úžasně voní, ale pro komáry a vosy je to spolehlivá stopka. Talířek s citronem položíme doprostřed stolu a máme od otravného hmyzu na hodně dlouho pokoj. Silné aroma citrusu a hřebíčku totiž působí jako repelent, tak to zkuste a dál si s námi užívejte léto v plné parádě.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
4: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát odpovědně.
9: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
10: Ráno na...

Day, I'm in Love, tohle jsou nahané Q-ři, vzpomínka na 90. Za chvilku už bude 7:45. Zdravíme všechny, je tady čtvrteční ranní topka. Mimochodem v neděli jdeme v Olomouci na fotbal, no jasně, budeme fandit. Sigma hraje proti Pardubicím v neděli na Andráku večer od 20 hodin. Jinak Kemp Pádlo v Horce slaví 10 let od tomto víkendu a jako hlavní host tady bude naprosto legendární Tomáš Linka a zveme taky do Hranic, kde bude Family Fest Lavina, což je speciální den pro celou rodinu v sobotu v sadech československých legend.

0: Tak teď hlavně volume doprava, ať něco neprošvihnem. Na Hane jedeme dál, je tady čtvrtek.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Poslechněte si zprávy. Na nadcházející komunální volby se připravuje Olomouc. Magistrát zaregistroval ve městě všech 12 podaných listin s kandidáty stran a hnutí a žádnou neodmítl. Výběr se rozšířil. Připomeneme, že ve volbách 2022 olomoučtí voliči vybírali z 11 kandidátek. Letošní volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října a voliči se budou moci ve volebních místnostech prokázat i přes aplikaci e-doklady. Nedávný celorepublikový zátěžový test potvrdil stabilitu této aplikace, píší o tom Novinky.cz.
2: Přerov aktuálně.
3: Od září budeme moci parkovat pár kroků od Přerovského nádraží a zadarmo. Přerov otevře novou odstavnou plochu v blízkosti bývalé Juty ve Škodově ulici.
4: Odstavná plocha poslouží lidem, kteří přijíždějí do Přerova za prací nebo odtud pokračují vlakem. Prostor zde najdou i majitelé dodávek pro dlouhodobější odstav. Na parkoviště se vleze až 200 vozů.
3: Říká na našich vlnách Adéla Knápková.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Voda bude cítit plynem, a to u Velké, u hranic. V pondělí tu začne pětidenní vypouštění vody z plynovodu po inspekci zařízení Gasnet. I když bude voda cítit plynem, bude zcela nezávadná a neohrozí říční život, informuje o tom město Hranice.
1: Sport.
3: Prohrou skončila obě včerejší utkání české hokejové reprezentace. V zápasech série Eurohockey Tour se představily české hokejistky proti Finkám a padly 1-3. A ve finále turnaje čtyř zemí hokejistů do 17 let mladí Češi prohráli se Spojenými státy 4-5 po samostatných nájezdech.

0: Leto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. V našem regionu dál počítáme s proměnlivou oblačností a odpoledne s teplotami 25 až 28. V pátek a o víkendu by to mělo být nejčastěji letních 25 stupňů. Ovšem, na jihu Moravy se to může přehoupnout přes tropickou třicítku. Zatím stále platí, že pokud bude víc oblačnosti, je větší pravděpodobnost srážek. Lokálně se projeví i bouřky. Místy se mají vyskytnout také přívalové deště a můžou padat i kroupy. Samozřejmě, že to budeme sledovat.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují práce na třídě Svobody, hotovo má být do konce srpna. Nová světelná signalizace bude například na přechodu u Soudu anebo na křižovatce u Drápala, což znamená, že semafory jsou tady dál mimo provoz. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Za minutu bude 8. Dobré ráno.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Dneska noc.

0: soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Rádio Hana.

0: znáte až v tuhle tu chvíli. Je 8 hodin, 12 minut, tohle to je naše čtvrteční ranní topka. Před půl devátou se mrkneme na počasí a taky na aktuální dopravu. A teď už jsou tady taky naši dnešní oslavenci, mezi kterými je jeden velmi, ale velmi otravný hmyz. Tak poslouchejte.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Tak je tady další letní den. My spolu prožíváme čtvrtek 20. srpna. Narozeniny má například slovenská zpěvačka Kristýna nebo americká hudební hvězda Demi Lovato. A svátek má Bernard, což je poměrně neobvyklé jméno. A pozor, dneska je světový den komárů. Tak hlavně, ať je 20. srpen bez komárů a jiného obtížného hmyzu. Rozhodně zůstaňte s námi, protože už za okamžik je tady další hit za hitem.
1: Rádio

0: ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé

Nahané Like It, nahané se samozřejmě koukáme na nebem a zjišťujeme, že dneska by nás měla provázet docela proměnlivá oblačnost. Někde může být těch mraků víc, v tom případě počítáme taky s deštěm nebo i s docela silnými bouřkami. Buďme raději připraveni na všechno, ale občas je těch mraků málo, ukazuje se víc sluníčko a v takovém případě bude i docela vedro, bude i docela dusno. Dneska odpoledne konkrétně 25 až 28 stupňů. Místy tam může cinknout i tropická třicítka. Jinak zítra a o víkendu teploty nejčastěji kolem letních 25. Doprava.

0: 57 na trase Valmes Jarcová, tak tady opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Na Hané přejeme dobré ráno, teď je 8 hodin a 23 minut.
2: Tady je Rádio Hana.

0: italské léto a že budeme rozdávat taky kvalitní italskou kávičku. Tak se na to samozřejmě připravte a těšte se. A teď už společně vyrážíme do kina, protože jsou tu filmové premiéry a je jich celkem dost.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, z posluchačí tě zdravíme, ahoj!
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
4: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
5: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
4: Co?
5: Že jsi teplý.
3: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
6: Máme odsud odjet od počátku. A
7: ty lidé? Připadáme ti klidné? Ani ne.
3: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
2: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
3: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost. Tobě i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
12: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
13: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc.eu.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

Haleluja, tohle je nahané Eva Max 838, haleluja, taky dnes tu pro vás máme italský megahit s italskou kávou.

italskou kávu. Je to velmi jednoduché, italské leto nahané, každý den mega hity a hlavně soutěže o italské dobroty rozdáváme denně těstoviny, sýry, po ránu je to káva. A ještě je ve hře vlastně třídenní pobyt, je to takový speciální výlet pro dva přímo do italského Bergama. Více

0: takže jdeme na to, vyvolejte a my už pro vás chystáme další italskou kávičku.
1: Italské megahity, káva, těstoviny,

0: Chvilku už bude 8:45, frčíme dál.
1: Italské léto na Hané.
0: Italské léto na Hané znamená, že hrajeme italské megahity, že rozdáváme italské dobroty. Ráno je to vždycky kafe. A teď po ránu nám volá kdo? Halo, halo, kde je na drátě? Buongiorno.
2: Buongiorno, tady Tomáš.
0: Zdravíme, Tome. Prosím tě, ty umíš hezky buongiorno a já jsem si teď honem rychle našla ještě takový malý italský slovníček. Dneska je v italštině giovendi, to je čtvrtek a zítra už je venerdy, to je pátek, jo, kdyby něco. Jenom ať víme, dneska čtvrtek, zítra pátek, giovendi, venerdy a hlavně dneska další balíček italské kávy, který je už tvůj. Tomáši, gratulujeme.
2: Super, díky moc.
0: A já se jenom zeptám, je tam ještě možnost vyhrát výlet pro dva přímo do italského Bergama, což je naprosto luxusní zážitkový výlet. Kdybys vyhrál, losujeme 1. září, koho bys třeba eventuálně vzal sebou, Tome?
2: Dobrá otázka, no, asi přítelkyně bych vzal.
0: Super, takže takhle na kávičku do Itálie, přímo do Bergama, to bude paráda, to bude romantika. Tak Tome, držíme palce, na radiohana.cz je ten správný odkaz, kde se můžeš zaregistrovat, pokud už jsi tak neučinil samozřejmě. I ta možnost existuje, takže vyhráváš kafe, možnost vyhrát i 3denní pobyt v italském Bergamu, budeme držet palce a budeme se těšit. Přejeme hezký den a hezké léto.
2: Hezký den, díky moc.
0: Ahoj.
1: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Soutěžíme o kávu.

Rádio Hana, 8.51. Ano, za chvilku jsou tady naše další zprávy před 9. hodinou, v nich mimo jiné výprodej kostýmu v Moravském divadle Olomouc a nebo varování před dalšími bouřkami. Určitě poslouchejte dál, my si hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Teď už posíláme třeba taky zpěvačku Cher, tak zdravíme všechny.

0: co myslíte, který 90. rok to dneska bude? Určitě si počkejte, poslouchejte dál, teď už pro vás máme aktuálně i zprávy. Rádio Hana je 8.56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Před dalšími bouřkami varují meteorologové. Zasáhnout mají i náš region, a to Jihomoravský a Zlínský kraj a části Olomouckého a Moravskoslezského. Má je provázet silný vítr. V případě, že pojedete autem, buďte opatrní, protože vítr může stěžovat řízení.
5: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
1: Svitavy aktuálně.
4: Svitavy lákají k zabydlení. Město zahájilo prodej 27 stavebních parcel v nové lokalitě Stará kolonie. Jsou tu pozemky pro dvojdomy i samostatné rodinné domy. Žádosti musí zájemci podat nejpozději 26. srpna. Podrobnosti na webu svitavy.cz. V Česku velmi rádi chodíme do přírody. Představte si, na jednoho obyvatele průměrně připadá 33 návštěv lesa ročně. Velkým lákadlem je pro nás houbaření. Za loňský rok se u nás nazbíralo 20 tun hub, píše o tom Deník.
2: Sport.
4: Poslední utkání prvního kola českého fotbalového poháru je za námi. Hrálo se v Přerově Kozlovicích a domácí přemohli Slavičín 4-3 a postupují do druhého kola MOL Cupu. V něm kozlovické fotbalisty čeká střet s obhájcem poháru Karvinou.
2: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
2: Počasí.
0: Možná vás po ránu taky probudila bouřka, pár blesků, pár hromů a k tomu trochu napršelo. A my víme, jak bude. Na Moravě dál víceméně zamračeno, ale místy taky sluníčko a docela dusno. Odpoledne 25 až 28 stupňů. V Jeseníkách a v Beskydech by to mělo být zhruba 22. Jinak dneska a zítra to průběžně bude i s občasným deštěm a může také zahřmít. A pokud jde o teploty, tak v pátek a o víkendu by to mělo být nejčastěji do 25. Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské, taky na obchvatu na dálnici D35 u olomoucké Olympie. Hlídka je prý taky v Mohelnici na Třebovské a nehoda se momentálně řeší na Valašsku na silnici 57 na trase Valmes-Jarcová. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: I tenhle ten song patří mezi zlaté devadesátkové hity Stay od Shakespeare's Sister. Jasně, je tady naše čtvrteční procházka pamětí.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Každé všední dopoledne vždycky mezi 9. a 10. moc rádi vracíme vaše vzpomínky, hrajeme si songy z jednoho konkrétního roku, jako vždycky celou hodinu, dneska jsou to tedy devadesátky a máme pro vás i další nápovědy v kinech, například Poslední Mohikán a nebo třeba taky Dědictví s Bolkem, s Vlastičkou, s Irenkou, tak co myslíte, do kterého roku se vracíme. Další nápověda je tady, Charles and Eddie, a my se ptáme, který rok to vlastně dneska je.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.

Vanessa Williams dneska v Procházce pamětí mezi 9. a 10. ty nejlepší devadesátkové songy, ty nejlepší devadesátkové vzpomínky. Dnes také Daniel Day-Lewis jako velmi statečný přítel Indiánů, jako Nathaniel alias Sokolí oko. A mezi ty jeho indiánské přátelé patří třeba i Chingachgook. A právě on je poslední Mohikán.

0: Tenhle film, Poslední Mohikán, získal opravdu spoustu ocenění, mimo jiné i za hudbu, a tomu my se teda na ne vůbec nedivíme, protože i teď z toho máme husí kůži. Dnes tedy v Procházce paměti vzpomínka na Posledního Mohikána, na tenhle ten úžasný film. A mimo jiné, tu dnes máme taky dědictví. Nejenom s Bolkem, ale taky s Vlastičkou. A jak jsme zjistili, tak představitelka Vlastičky, Dagmar Veškrnová, nyní tedy Dagmar Havlová, řekla, že do role té výčepní Vlastičky musela přibrat asi tak 10 kilo a potom je prý velmi těžko, ale horko těžko, těch 10 kilo dávala dolů, protože není moc zvyklá v jídle se omezovat. Tak obětovala se Vlastička pro dědictví s Bolkem.
1: Nic nebude a hotovo.
2: Jak nic nebude, Vlasto, nedělej krávu.
0: Co myslíte, do kterého roku se vracíme?
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz Rádio Hana.
4: Jsme online na radiohana.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít!
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. resorthrubavoda.cz.
8: Město Velká Bystřice a Rádio Hana vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
4: Rádio Hana, Procházka paměti.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: nahne jedna velmi melancholická vzpomínka na 90. léta. Je tady Eric Clapton, Tears in Heaven. Otázka zní, znal bys mé jméno, kdybychom se setkali v nebi? Bylo by to stejné, kdybychom se opravdu potkali v nebi? Musím být silný a přenést se přesto, protože vím, že já sem do nebe nepatřím. Vzpomínkám na svého syna. Od Erika Kleptna tady u nás nahne 90-ková procházka pamětí, dnes také poslední Mohikán speciálně pro vás a dnes i dědictví. Mimochodem, vy si říkáte Bolek, známe, Vlastička, známe, víme, nicméně co Irenka? Šárka Vojtková, která mimochodem letos oslavila 53, možná se ptáte, co vlastně dělá. Tak Irenka údajně v těch 90. letech před nechtěnou slávou a pozorností utekla do Itálie. Dneska se živí jako podnikatelka, vyhýbá se médiím, co to jenom jde. Prý žije střídavě v italském Modeně a v Brně, kde má kosmetický a kadeřnický salon. Zaměřuje se také na estetickou medicínu a plastickou chirurgii. A samozřejmě, že Irenka je na Instagramu. Jinak dneska v procházce pamětí dědictví. Nejenom s Irenkou, ale samozřejmě taky s Bolkem.
1: Tož, to tak je Irenka Vojtíková. A budeme u mě bývat.
2: Pro pána krále Bohuši, co jsi z toho dotáhl domů?
3: Rádio Hana a procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
3: Radio Hana.
4: Jsme online na radiohana.cz. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
7: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: kočíky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Rádio Hana.
6: Procházka pamětí.
5: Milujeme 90.

0: Access, Baby Don't Cry. Dneska celou hodinu songy z jednoho konkrétního roku, taky vzpomínky například na posledního Mohikána, anebo na filmové dědictví s Irenkou alias Šárkou Vojtkovou. Tak jsme se dneska rozvěděli, že si holka žije střídavě v italské Modeně a v Brně, tam má kosmetický a kadeřnický salon. Dědictví nejenom s Irenkou, ale taky s Vlastičkou a hlavně s Volkem Polívkou, s Bohušem. Tak co myslíte, do kterého roku se vlastně dneska vracíme?
1: Je tak blbě, že nemám ani tušku.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Dnes je to rok 1992.

0: to konkrétně rok 1992, kdy začíná vysílat Rádio Haná, to je pro nás moc hezká vzpomínka. No a samozřejmě tenkrát velmi hojně a do dneška se hraje Mňága. A myslím si, že Mňága je taková multigenerační, jakože oslovuje úplně všechny. Třeba i tu naši rádiovou mládež, což je Majda, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, jasně, já se tady úplně kývu do rytmu, mám to ráda.
0: Myslela jsem si, že je to láska, to je prostě klasika, Mňága oslovuje opravdu všechny. No a my jsme rádi, že jsme dneska zavzpomínali na ten rok 1992. Mimochodem, my pro vás chystáme samozřejmě na dnešní dopoledne taky další italské léto. Tak co, dáme těstoviny nebo máš tam nějaké překvapení?
1: A já bych to nechala na těch těstovinách.
0: Dobře, budeme se těšit. Vy si ty těstoviny můžete připravit na jakýkoliv způsob, ale hlavně musíte opravdu poslouchat a třeba se zadaří. Po 10. hodině každopádně hrajeme na Hané.

0: když už jsme naznačili to italské léto, tak možná to bude se zpěvákem Cukerem, možná to bude hodně sexy taneček. Baila, baila, uvidíme, jestli se to rozezní už v té další hodině. Teď zprávy, tady u nás na Hané.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Novou cyklostezku budeme mít u Olomouce. Její stavba už by měla brzy začít a hotová má být ještě letos. Povede podél silnice 3. třídy a cyklistům zajistí bezpečnou cestu z Ratají do sousedních Luběnic, informuje deník.
2: Kroměříž aktuálně.
3: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino kvůli tomu bude od nadcházejícího pondělí do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září. Puma chodí blízko Jesenicka. Před pohybem volně pobíhající velké kočkovité šelmy, nejspíš pumy americké, varuje policie. Jak píše deník, zachytili ji fotopasti v polském pohraničí. Lidé by se k šelmě neměli přibližovat. Počítačový virus CloudEye masivně útočí v Česku. Podle bezpečnostních expertů z ESETu stál v minulém měsíci za téměř polovinou všech zachycených hrozeb pro operační systém Windows a převálcoval ostatní viry. Škodlivý program CloudEye funguje jako zavaděč. Do počítače se dostane přes podvodnou přílohu v e-mailu, tváří se třeba jako faktura nebo smlouva a pak stahuje další malware, kradoucí hesla a osobní údaje. Tak pozor na to.
1: Sport.
3: Před námi další přípravné zápasy klubů z našeho regionu před novou hokejovou sezónou. Do akce jdou olomoučtí Kohouti, kteří dnes v 18 hodin vyzvou na domácím ledě Jihlavu a zlínští Berani hrají v 18 hodin doma s Trenčínem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. V našem regionu dál počítáme s proměnlivou oblačností a odpoledne s teplotami 25 až 28. V pátek a o víkendu by to mělo být nejčastěji letních 25 stupňů. Ovšem, na jihu Moravy se to může přehoupnout přes tropickou třicítku. Zatím stále platí, že pokud bude víc oblačnosti, je větší pravděpodobnost srážek. Lokálně se projeví i bouřky. Místy se mají vyskytnout také přívalové deště a můžou padat i kroupy. Samozřejmě, že to budeme sledovat.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci finišují práce na třídě Svobody, hotovo má být do konce srpna. Nová světelná signalizace bude například na přechodu u Soudu anebo na křižovatce u Drápala, což znamená, že semafory jsou tady dál mimo provoz. A ještě se podíváme do Prostějova, kde se opravuje nadjezd u Vitany, takže zavřená je tu Kralická ulice od Dolní po Kojetínskou. Komplikuje to i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A ještě tu máme hlášené dvě policejní hlídky na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Nemilany a nebo taky u Velkého újezdu.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: ladíte Rádio Hana. Taky vám přijde, že teď v srpnu mnohem více voz a zároveň jsou agresivnější. Včera mě zrovna jedna píchla a tak jsem se rozhodla prozkoumat, co se to teď vlastně děje. A zjistila jsem, že vosy v srpnu prostě jenom mají hlad. Koncem srpna totiž v hnízdě ubývá larviček, které dospělým vosám normálně dávají sladkou šťávu. Dělnice tak musí vyrazit do světa a schánět cukr, kde se dá. V ovoci, koláčích nebo v tom našem pití. Ve skutečnosti ale nejsou žádní padouši, za celou sezónu uloví tisíce komárů, housenek a dalších škůdců. Tak si říkám, že je to za tu trochu cukru vlastně docela malá daň, že to za to prostě stojí. Užíváte si srpnový čtvrtek na Rádiu Hana, za chvíli už pro vás máme několik tipů, kam vyrazit.
1: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
2: To na Rádiu Hana se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií na

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát odpovědně.
3: Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
4: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
5: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
4: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
5: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
4: Tak jdeme!
5: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.

0: Kaufland.
1: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: Na Rádiu Haná víme, co se děje za skvělé akce.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V olomouckém Premiér Cinemas nás dál baví z Brusu nový Spider-Man, Bojovník a nebo třeba Mimoni a Monstra. Premiéru má taky animák Tom a Jerry, Kouzelný kompas nebo Čika čeka s Pavlou

0: V Kostelci na Hané. U hřiště chystáme letní disko s rádiem Haná. Těšíme se na vás. A pokračuje léto na nádvoří Prostějovského zámku. Konkrétně tuto sobotu to bude něco pro drsňáky. Hard rock a explozivní numetalová smršť. Rock for your shock v Prostějově v sobotu na zámku. Tak co? Co jste si vybrali vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz.

0: Nová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Zona Hané.
1: Muzika italiana.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt.

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Rádio Hana. Nejlepší hudební

0: na rádiu Hana nám dohrála Lady Gaga a její song Paparazzi, který letos oslaví neuvěřitelných 17 let, no za rok bude plnoletý. Podobné pecky pro vás máme i po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Máme tady činasky.
3: Posílám ti pusu, vícem napsat nestih.
0: Svým hlasem si nás získá Adele. A možná už v další hodince rozjedeme naše vysílání taky v italském rytmu. Možná už za chvíli začne soutěž o těstoviny. Kdo ví? Na rádiu Hana pro vás teď máme, dříve než ostatní, zprávy. Je 10 hodin a 55 minut.
4: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
5: Bude 11 hodin.
6: Hezké dopoledne.
5: Zprávy rádia Hana.
7: Máme tu pro vás další informace. Trénink olomouckých hokejistů podpoří vedení města. Olomoučtí radní schválili záměr postavit ve městě simulátor hokejové střelby asi za 5 milionů korun. Trenažer pomůže hokejové mládeži i hráčům extraligového olomouckého týmu zlepšit přesnost a techniku.
4: Prostějov aktuálně.
7: Zahrát si na ulici basket v Prostějově? Půjde to. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Informuje o tom Report.cz. Téma těžby zlata na severu Olomouckého kraje je stále otevřené. Těžba rud by se mohla obnovit u Zlatých hor. Podle nové studie by se v lokalitě dalo ročně vytěžit přes 600 kg zlata, 265 tun mědi a 1500 tun zinku. Předložený plán na obnovu těžby zlata a dalších kovů u Zlatých hor ovšem naráží na silný odpor. Místní radnice i velká část obyvatel s návratem těžařů zásadně nesouhlasí a staví se proti obnovení důlní činnosti, informuje Deník.
5: Sport.
7: O senzaci se postarala na turnaji WTA v Cincinnati 20-letá česká tenistka Sara Bejlek. Dokázala si poradit se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Sára ji přemohla po setech 7-6 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále.
5: Počasí.
0: Víme, jak bude. Čekáme vysokou oblačnost. Později odpoledne a k večeru se na většině regionů vyskytne déšť nebo přehánky. Lokální

0: pátek pak bude pršet přes den jen ojediněle, k večeru dešťových kapek přibyde. Vyskytnout se mohou také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají až k 28 stupňům.
1: Doprava.

0: Hlaváčova. Na místě je policie, očekáváme tady zdržení přibližně na 37 minut. Policijní hlídky hlásíte v Tlumačově v ulici Masarykova, ve Frišťáku v ulici Holešovská a taky na D1 na exitu Kojetín. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.

0: na Rádiu Hana sledujeme, co se kde šustne, a to i ve filmovém světě. Česko ví, koho vysílá v boji o prestižního Oscara. V kategorii Mezinárodní celovečerní film nás bude reprezentovat výjimečný dokument režisérky Pepi Lubojacky s názvem Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Snímek velmi intimně a bez sentimentu zachycuje pětiletý boj rodiny se závislostí. Film už zabodoval na únorovém festivalu Berlinále, odkud si odvezl hlavní cenu za nejlepší dokument a v hlasování Akademie teď porazil dalších 9 českých konkurentů, které se taky chtěli na Oscara dostat. V českých kinech ho uvidíme už na konci září. Na co se ale v kině můžeme těšit už teď, to si povíme už v následující hodince na Rádiu Hana. Tak zůstaňte s námi.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: poslouchejte, užívejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Český výběr. Legenda, která psala historii české rockové scény. Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti. Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu. Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Ve vysílání Rádia Haná jsme si říkali, proč jsou vosy v poslední době všude a navíc se nám mohou zdát agresivní. Zjistili jsme, že jsou prostě jen hladové, ale co udělat, když je na svém pití nebo jídle opravdu hostit nechceme. Řešení pro vás máme v letním servisu, po něm už další nejlepší hudební výběr, třeba Luis Capaldi nebo Belinda Carlisle.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Znáte to. Dáváte si odpolední kávu na terase a pořád kolem vás krouží neúprosní bzučící hosté? Místo agresivní chemie vyzkoušejte jednoduchý trik, který znali už naše babičky. Vezměte obyčejný citron, rozkrojte ho na polovinu a zapíchejte do něj 10 až 15 hlaviček vonavého hřebíčku. Získáte tak skvělou letní dekoraci, která úžasně voní, ale pro komáry a vosy je to spolehlivá stopka. Talířek s citronem položíme doprostřed stolu a máme od otravného hmyzu na hodně dlouho pokoj. Silné aroma citrusu a hřebíčku totiž působí jako repelent, tak to zkuste a dál si s námi užívejte léto v plné parádě.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
1: Posloucháte

0: Před 12. hodinou možná právě dojídáte oběd, míříte na něj, nebo jste si dnes přispali a právě si děláte snídani. Ať už je to tak, nebo tak, na rádiu Haná pro vás hrajeme vaše nejoblíbenější písničky a budeme i po 12. hodině.
1: Hit

Ale můžu vám pustit song, na který společně čekáme. Teď už jedeme dál na rádiu Haná, vám pouštíme zprávy s Tomem Gottwaldem. Aktuální čas je 11 hodin a 55 minut.

0: Posloucháte zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pohnojená křižovatka v Přerově, a to doslova. Ve středu policie zamířila k nehodě hnojícího stroje na křižovatce ulice Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Co pak se tu stalo?
2: 31-letý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou se po rozsvícení zelené barvy na semaforu rozjel a přitom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje. Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, narazilo do dvou chodců, kteří stáli na pravém chodníku. Dále toto vyklopené rameno narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo.
0: Popsal nehodu za policii komisař Libor Hejtman. Doplníme, že jakmile řidič zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena ihned složil nahoru do přepravovací polohy. Oba zranění chodci byli převezeni do nemocnice. Policisté odhadli škodu na 320 tisíc korun. Bývalý prezident Miloš Zeman pokukuje po Pražském hradě. V rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že ho láká znovu kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028. 81-letý politik ovšem dodal, že si je vědom limitů svého věku.
1: Sport.
0: A zase zastáje Red Bull, bude jezdit Formule 1 čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Úspěšný nizozemský pilot s týmem prodloužil smlouvu až do konce roku 2030. Jeho dosavadní kontrakt by mu jinak vypršel za 2 roky.

0: Tropické leto na Hané.
1: Muzika italiana.
2: Počasí.
3: Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Našli jsme tuhle letní pronostiku a vzhledem k letošnímu létu to opravdu vypadá, že se můžeme těšit na skvělé víno. Teď by nám ale pár dní mohlo i sprchnout. Dneska očekáváme déšť hlavně později odpoledne a k večeru objevit se mohou lokálně i bouřky. Ojediněle mohou zabubnovat dešťové kapky na okno i zítra. To se nám taky zlepší biozátěž. Z dnešní trojky na nejlepší jedničku.
2: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na pomalu jedoucí autoúdržby si stále dáváme pozor v Olomouci v ulici Rolsberská. Zpomalíme raději taky na D1 na exitu Přerov sever ve směru na Ostravu. Stojí tady porouchané auto na Krajnici. Policejní hlídky nám hlásíte v Tlumačově v ulici Dolní na D1.

Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: ladíte Rádio Hana. Jestli jste ráno otevřeli okno, určitě jste to ucítili. Přes noc nám na spoustě míst konečně zapršelo a vzduch teď nádherně voní tím typickým svěžím deštěm. Věděli jste ale, že to, co cítíme, vlastně není samotná voda. Téhle specifické vůni se odborně říká petrichor a mají ji na svědomí bakterie v půdě. Ty při dešti uvolňují sloučeninu zvanou geosmin a lidé jsou na ní extrémně citliví. Náš čich ji pozná, i kdybychom pár kapek rozpustili v tisících litrech vody. Tak si tuhle vůni užijte, zhluboka se nadechněte, my vám k tomu zahrajeme nejlepší hudební výběr. Třeba Opět a Radeček nebo Sunrise Avenue.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.
2: A k tomu desítky atrakcí, věda, sport, adrenalin, kreativní workshopy a spousta odměn.
1: Tak jdeme!
2: Šantovka Family Day. 29. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
3: Plán na 22. srpna? V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
9: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná si dnes připomínáme Světový den komárů, ale taky Národní den rádia. Slavíme to s vámi pečlivě vybraným nejlepším hudebním výběrem. Před námi je teď kalendárium, po něm už Marek Ztracený nebo Miley Cyrus.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tak je tady další letní den. My spolu prožíváme čtvrtek 20. srpna. Narozeniny má například slovenská zpěvačka Kristýna nebo americká hudební hvězda Demi Lovato. A svátek má Bernard, což je poměrně neobvyklé jméno. A pozor, dneska je Světový den komárů. Tak hlavně, ať je 20. srpen bez komárů a jiného obtížného hmyzu. Rozhodně zůstaňte s námi, protože už za okamžik je tady další hit za hitem.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
12: Vaše letní rádio.
1: Rádio Haná.

0: Na rádiu Hana dohrává kapela Frankie Goes to Hollywood jejich písničku s názvem Relax. Tím nám chtěli předat zprávu, že vám hrajeme nejen do kanceláří a do dílen, ale taky třeba do houpací sítě, na dovolenou, na zahrádku. Prostě hrajeme playlist, u kterého se dá pracovat i relaxovat. Na podobné vlně pojedeme i po 13. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Půlnoc, od té nám zaspívá Poetika. Trochu melancholie sem přinese Sombr.

0: V hodince zahájíme další kolo soutěže o gastroceny. Před námi jsou teď zprávy, je 12 hodin a 57 minut.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Na nadcházející komunální volby se připravuje Olomouc. Magistrát zaregistroval ve městě všech 12 podaných listin s kandidáty stran a hnutí a žádnou neodmítl. Výběr se rozšířil. Připomeneme, že ve volbách 2022 olomoučtí voliči vybírali z 11 kandidátek. Letošní volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října a voliči se budou moci ve volebních místnostech prokázat i přes aplikaci e-doklady. Dávný celorepublikový zátěžový test potvrdil stabilitu této aplikace, píší o tom Novinky.cz.
1: Olomouc aktuálně.
0: Pietní akt v olomouckém Červeném kostele. Zítra v 10 hodin si v kostele blízko náměstí Hrdinů připomenou lidé smutné výročí, kdy na území Československa před 58 lety 21. srpna 1968 vstoupila okupační vojska pěti zemí Varšavské smlouvy a zastavila reformní proces Pražského jara. Okupace si do konce roku 1968 vyžádala přes 130 životů. Co českého má letět do vesmíru? Tak to navrhněte. Do půlky září můžeme na webu Česká cesta do vesmíru.cz navrhovat české symboly, které sebou vezme příští rok astronaut Aleš Svoboda na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici.
1: Sport.
0: Tři české fotbalové týmy dnes vstupují do bojů o postup do skupiny v evropských pohárech. Čekají je úvodní střety play-off kvalifikace. V evropské lize vyzve ve 20 hodin Viktoria Plzeň venku Červenou hvězdu Bělehrad. V konferenční lize ve 20.30 začíná střet Hradce Králové venku s Athénami a Jablonec hraje od 20 hodin 45 minut na trávě Glasgow Rangers. Od nás uslyšíte výsledky.
1: Počasí. Víme, jak bude. Později odpoledne a k večeru se na většině území vyskytnou přehánky, místy, bouřky. Ty mohou být i silné a přinést silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 59 minut. S postupem noci by nám měly srážky ubývat. Na obloze dnes uvidíme měsíc přesně v jeho první čtvrti. Zítra taky čekáme oblačnou, přes den sprchne výjimečně, večer a v noci nám ale zaprší více.
2: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme na D35 mezi exity Olomouc, Slavonín a Křelov ve směru na Mohelnici. Na silnici tady překáží odstavený osobák, na místě je policie, průjezd je možný, ale opatrně. Odstavené auto na Krajnici objíždíme taky na D55 na trase Hulín Otrokovice před exitem Otrokovice. Hlásíte nám i policejní hlídky, jsou na D1 na exitu Kroměříž Západ, v Bystrovanech v ulici Pavelkova, potkali jste je taky v Olomouci v ulici Libušina. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: názvem Baila a vy nám můžete zavolat. Vyhrává ten nejrychlejší a hrajeme o těstoviny. Všichni výherci se taky dostanou do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistrují na odkazu, který máme na webu radiohana.cz. Tak zvedejte telefon a zavolejte nám do studia na číslo 585 225588.
1: Síry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
2: Chystáte oběd? Vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve Třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na adriana.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravaziocafe.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudu.

0: Českým létem na Hané a na lince už máme dnešní výherkyni, která si od nás odnese těstoviny a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu, pokud se zaregistruje na odkazu, který najde na webu radiohana.cz. Dobrý den, koho máme na lince?
1: Dobrý den, paní Dana ze Šumperka.
0: Dano, vy jste vyhrála balíček těstovin, jak je nejraději upravujete? Co bude ta první omáčka, co si k ním uděláte?
1: Asi klasickou bolognese.
0: Bolognese. A co takový ano. Salát teďka v létě? Taky plánujete?
1: Jo, taky děláme saláty, asi zeleninové teda, no.
0: No, vy jste už někdy byla v Itálii?
1: Ne, nebyla.
0: Nebyla a chtěla byste se tam podívat?
1: Tak určitě, kdo by nechtěl.
0: No vidíte, tak teď máte šanci hrát o pobyt v italském městě, konkrétně v italském Bergamu. Stačí, když zajdete na naši webovku, tam se podíváte na odkaz, který je tam zveřejněný, zaregistrujete se na něm a pak budete mít trochu štěstí. Už 1.9. ráno budeme losovat a jednomu z vás se možná splní takové malé přání, protože se právě bude moci podívat do Bergama, do italského města. Já vám samozřejmě moc gratuluju, těstoviny jsou vaše.
1: Děkuju moc.
0: Vy ostatní, vy nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu, tentokrát budeme soutěžit o italské sýry. Mějte se krásně a ještě jednou gratuluju.
1: Taky naschle.
0: Naschledanou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie.

0: za sklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
1: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
2: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
3: S parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: vámi je Rádio Hana. Odpoledne a k večeru by nám mělo začít pršet a tak přichází parádní čas na to zajít se večer schovat do kina. Něco pěkného zažijeme a zároveň nezmokneme. Navíc je čtvrtek, takže v kinech jsou nové premiéry. Jaké, to už pro nás zjistil náš filmový odborník.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Chika Chika. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
4: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
5: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
4: Co?
5: Že seš teplý.
3: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
6: Máme odsud odjet od počátku. Připadáme ti klidné.
7: Ani ne.
3: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
2: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Chika Chika s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý divčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
3: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
8: 3, 2, 1, čau prázdniny. V neděli 23. srpna to na výstavišti Kroměříž rozjedeme naplno. Koncert Jaroslava Uhlíře, kolotoče, tvoření i akční stezka, prostě pohodový den pro celou rodinu. Předprodej vstupenek je spuštěn. Více na výstavišti Kroměříž.cz.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrt

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
3: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
4: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Vaše letní rádio.
9: Rádio Hanák.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: I never meant

0: Výběr krátce před 14. hodinou, to je čas, kdy do studia přichází taky kolega Štěpán a přebírá odpolední vysílání. Ahoj Štěpáne.
1: Přesně tak, ahoj Majdo.
0: Štěpi, my dnes máme Světový den komárů, tak já jsem si připravila takové dvě kvízové otázky.
1: Ok, dobře.
0: Schválně. Věděl bys, v jaké zemi se komáři objevili až minulý rok, respektive vědci je tam objevili až minulý rok?
1: Já nevím, jak moc velkou zimu snese komár.
0: No, jdeš správným směrem.
1: Že? Tak já nevím, třeba bych řekl Norsko.
0: No, tak zkus ještě něco jiného.
1: Norsko to Island, není. Tak Island.
0: Je to Island,
1: fakt
0: ano.
1: Fakt jsem to typnul,
0: přesně
1: tak, super.
0: Tak, přesně tak. A typneš tu zemi, ve které nejsou dosud?
1: No, tak Grónsko třeba.
0: Ne, ale jako zase jdeš správným směrem.
1: Antarktida.
0: Přesně tak.
1: Ty jo, tak to... ale vidíš, já bych ten zeměpis ještě zvládl za základoškolský.
0: Ano. Se Štěpánem vás po 14. hodině čekají i další pecky.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme si půlnoční hřích s Krištofem. Roztančí nás Dua Lipa a její Dance the Night. Watch me. Odpoledne nás čeká ještě dnešní třetí kolo soutěže Italské léto na Hané, tak poslouchejte dál, ať vám to neuteče. Teď už to nebudeme protahovat, posíláme vám zprávy počasí i dopravu, je 13 hodin a 55 minut.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Novou cyklostezku budeme mít u Olomouce. Její stavba už by měla brzy začít a hotová má být ještě letos. Povede podél silnice třetí třídy a cyklistům zajistí bezpečnou cestu z Ratají do sousedních Luběnic, informuje Deník.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino kvůli tomu bude od nadcházejícího pondělí do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září. Puma chodí blízko Jesenicka. Před pohybem volně pobíhající velké kočkovité šelmy, nejspíš pumy americké, varuje policie. Jak píše Deník, zachytili ji fotopasti v polském pohraničí. Lidé by se k šelmě neměli přibližovat. Počítačový virus CloudEye masivně útočí v Česku. Podle bezpečnostních expertů z ESETu stál v minulém měsíci za téměř polovinou všech zachycených hrozeb pro operační systém Windows a převálcoval ostatní viry. Škodlivý program CloudEye funguje jako zavaděč. Do počítače se dostane přes podvodnou přílohu v e-mailu, tváří se třeba jako faktura nebo smlouva a pak stahuje další malware, kradoucí hesla a osobní údaje. Tak pozor na to.
2: Sport.
0: Před námi další přípravné zápasy klubů z našeho regionu před novou hokejovou sezónou. Do akce jdou olomoučtí Kohouti, kteří dnes v 18 hodin vyzvou na domácím ledě Jihlavu a zlínští Berani hrají v 18 hodin doma s Trenčínem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Čekáme vysokou oblačnost. Později odpoledne a k večeru se na většině regionů vyskytne déšť nebo přehánky. Lokálně se mohou objevit i bouře.

0: šet přes den jen ojediněle, k večeru dešťových kapek přibyde. Vyskytnout se mohou také bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají až k 28 stupňům.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.

0: je tady neprůjezdný levý jízdní pruh. Dořešujeme taky havárii auta na D35 mezi exity Olomouc, Slavonín a Křelov ve směru na Mohelnici. Objíždíme tady odstavené auto, projíždíme opatrně. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: tweet z roku 2012, který má ale jen tři slova, a to Stop Chat GPT. Samozřejmě rok 2012, to jsme v době dávno před tím, než Chat GPT vznikl, takže buď je to nějaká zvláštní náhoda, anebo cestování časem, tak budeme si muset počkat na budoucnost a úplně v té nejbližší budoucnosti nás čekají další hity na Rádiu Hana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
3: Včera ráno přišlo.

0: Tennis Klub Olomouc.
1: Jupi, prázdniny ještě nekončí.
2: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
1: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i planetárium.

0: srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
4: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: dnešního dne na zpravodajských webech našeho regionu.
1: O čem se píše?
0: Morava pod Olomoucí má jen zlomek obvyklého průtoku. Menší toky vysychají. Podrobnosti nabízí report.cz. Pojďme dále. Parkování bez poplatku a pár kroků od nádraží. Přerov otevírá novou odstavnou plochu. Více se dočtete na webu Přerov.eu. A velké losiny oslavili zlatou stuhu. Teď je čeká celostátní kolo Vesnice roku. Další informace najdete na Jesenickém reji.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

pekné odpoledne, no a zveme na další zprávy. Streetballové, basketbalové hřiště v Prostějově a hokejová střelnice v Olomouci. Tak tato témata a samozřejmě mnohem více rozebereme už za okamžik a po počasí a po dopravě jedeme dál.

0: Je 14.57, pojďme na ně.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.

0: Máme tu pro vás další informace. Trénink olomouckých hokejistů podpoří vedení města. Olomoučtí radní schválili záměr postavit ve městě simulátor hokejové střelby asi za 5 milionů korun. Trenažer pomůže hokejové mládeži i hráčům extraligového olomouckého týmu zlepšit přesnost a techniku.
1: Prostějov aktuálně.
0: Zahrát si na ulici basket v Prostějově. Půjde to. Na okružní ulici brzy vyroste nové streetballové hřiště. Je jedním z projektů, které si vybrali sami Prostějované v rámci participativního rozpočtu. Informuje o tom Report.cz. Větrná elektrárna s hlasitým randálem dosloužila. Šlo o jednu z nejstarších větrných elektráren v Česku. Bylo jí asi 30 let. 30 metrů vysoký větrník se zřítil dnes u podštátu na Hranicku. Elektrárna spadla na pole. Naštěstí se přitom nikdo nezranil. Na místě událost řeší hasiči a policie. Je to první podobná havárie větrníku v České republice, píší Novinky.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Před dalšími bouřkami varují meteorologové. Zasáhnout mají i náš region, a to Jihomoravský a Zlínský kraj a části Olomouckého a Moravskoslezského. Má je provázet silný vítr. V případě, že pojedete autem, buďte opatrní, protože vítr může stěžovat řízení.
3: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Pavel Borovička, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport. O senzaci se postarala na turnaji WTA v Cincinnati 20-letá česká tenistka Sara Bejlek. Dokázala si poradit se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou. Sára ji přemohla po setech 7-6 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále.
4: Počasí. Závěr pracovního týdne v našem regionu. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne potom postupně oblačno a na většině území dešťové přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a k tomu mírný vítr. A co víkend? V sobotu proměnlivá oblačnost a naměříme okolo 20 stupňů. Podobně by potom počasí mělo vypadat i v neděli.
2: Doprava.
4: Bourá se v Olomouci na kruháči Hamerské, Lipenské a odbočky na Bystrovany. Lipenská i Pavelková zdržení 10 minut, na Hamerské počítejte 5 minut do plusu. Jinak zbytky dopravní nehody se odklízí taky na trase Milotice, Hustopeče nad Bečvou. Zde to ale nemá na plynulost provozu vliv. A na policejní hlídku potom s 15. hodinou pozor v Přerově na Polní, na D1 směr Ostrava na exitu Hranice a taky na exitu Kroměříž Východ. No a zdravíme i do Bruntálu, tady jsou kolony na Krnovské ulici a to cirka na čtvrt hodiny.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Na Hané hrajeme a bavíme a sledujeme taky svět fauny. Věděli jste, že i svišti už si v dnešní drahotě musí hledat druhý úvazek. Vědcům v Kalifornii totiž došly peníze na výzkum a tak svišťům založili účet na OnlyFans. Žádnou divočinu ale nečekejte. Za pár dolarů dostanete ten nejtvrdší obsah. Pískání na cizí hlodavce, bezohledné cpaní se kořínky a dramatické pohledy do kamery. No a upřímně za mě geniální tah, jen počkejte, až OnlyFans objeví naše české srnky.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunatic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.

české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana. Ten nejlepší hudební výběr.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: Svoboda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana.

čtvrtečního 20. srpnového odpoledne na Rádiu Haná před 16. hodinou a taky před dalšími zprávami. Ty přinesl už za okamžik například informace o komunálních volbách v Olomouci. No a těšíme se samozřejmě taky na další hity, které přinese následující hodina.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Na nadcházející komunální volby se připravuje Olomouc. Magistrát zaregistroval ve městě všech 12 podaných listin s kandidáty stran a hnutí a žádnou neodmítl. Výběr se rozšířil. Připomeneme, že ve volbách 2022 olomoučtí voliči vybírali z 11 kandidátek. Letošní volby do obecních zastupitelstev budou 9. a 10. října a voliči se budou moci ve volebních místnostech prokázat i přes aplikaci e-doklady. Nedávný celorepublikový zátěžový test potvrdil stabilitu této aplikace, píší o tom Novinky.cz.
1: Olomouc aktuálně.
0: Pietní akt v olomouckém Červeném kostele. Zítra v 10 hodin si v kostele blízko náměstí Hrdinů připomenou lidé smutné výročí, kdy na území Československa před 58 lety 21. srpna 1968 vstoupila okupační vojska pěti zemí Varšavské smlouvy a zastavila reformní proces Pražského jara. Okupace si do konce roku 1968 vyžádala přes 130 životů. Co českého má letět do vesmíru? Tak to navrhněte. Do půlky září můžeme na webu Česká cesta do vesmíru.cz navrhovat české symboly, které sebou vezme příští rok astronaut Aleš Svoboda na misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Sport. Tři české fotbalové týmy dnes vstupují do bojů o postup do skupiny v evropských pohárech. Čekají je úvodní střety play-off kvalifikace. V evropské lize vyzve ve 20 hodin Viktoria Plzeň venku Červenou hvězdu Bělehrad. V konferenční lize ve 20.30 začíná střet Hradce Králové venku s Aténami a Jablonec hraje od 20 hodin 45 minut na trávě Glasgow Rangers. Od nás uslyšíte výsledky.

0: Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v pátek? Ráno nižší oblačnost, odpoledne spíše zataženo. A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Došetřuje se nehoda na trase Milotice Hustopeče nad Bečvou. Bez zdržení je to ale s opatrností průjezdné. Pozor taky na D1 směr Vyškov před exitem Hulín. Západ je tu stojící nákladní auto s defektem, tak i tady bacha. No a policejní hlídka je se 16. hodinou v Napajedlech na Nádražní ulici, na D1 směr Ostrava na exitu Hranice anebo na D35 směr Mohelnice na exitu Oštice. Dobře dojeďte.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší

0: Halo, halo, slyšíme se?
1: No, slyšíme.
0: Super, tak jenom jsem říkal, Peťo, že chvátáš na hokej. Dneska hraje Olomouc s Jihlavou, tak jak si myslíš, že to dopadne?
1: No, tak samozřejmě pro domácí, že jo, 4-0.
0: To by bylo krásné, to by byla gólová podívaná. A troufl by si stipnout, kdo by třeba mohl vstřelit branku dneska?
1: Kdo by tam mohl střelit branku? Cichoň. Dělám si srandu, ale jako...
0: Tak možná Vitouchovi by se mohli prosadit, že? Nebo prostě některá z posil, která jako, přišla, ať už Senišin nebo někdo další.
1: Jako, bráši, jako jasný.
0: No. Přesně tak. No, možná ještě tedy otázka na tebe. Byl jsi někdy v Itálii?
1: No, byl jsem, ale je to díl. Byl jsem v Benátkách.

0: Čechotáva, měj se krásně.
1: A není budem platit proti Pardubicím. Mějte se, díky.
0: Ať se daří, přesně tak, v neděli na Sigmu.
1: Jo, díky vám.
0: Ahoj.
2: Italské megahity. Káva.

prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: zima, dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice? Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák, staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Jupi, prázdniny ještě nekončí. Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
3: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: 30. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt Rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tady je Rádio Hana.

0: zvířátko, tak jak se ho šetrně zbavit?
1: Rádio Haná a letní servis.
2: Znáte to. Dáváte si odpolední kávu na terase a pořád kolem vás krouží neúprosní bzučící hosté? Místo agresivní chemie vyzkoušejte jednoduchý trik, který znali už naše babičky. Vezměte obyčejný citron, rozkrojte ho na polovinu a zapíchejte do něj 10 až 15 hlaviček vonavého hřebíčku. Získáte tak skvělou letní dekoraci, která úžasně voní, ale pro komáry a vosy je to spolehlivá stopka. Talířek s citronem položíme doprostřed stolu a máme od otravného hmyzu na hodně dlouho pokoj. Silné aroma citrusu a hřebíčku totiž působí jako repelent, tak to zkuste a dál si s námi užívejte léto v plné parádě.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Gulášfestu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Gulášfest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: V galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanteriekolar.cz. U Pivoje všechno je.
1: Rádio Haná.
14: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: jsou tu zprávy.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Novou cyklostezku budeme mít u Olomouce. Její stavba už by měla brzy začít a hotová má být ještě letos. Povede podél silnice 3. třídy a cyklistům zajistí bezpečnou cestu z Ratají do sousedních Luběnic, informuje deník.
1: Kroměříž aktuálně.
4: Nový zvuk nám vylepší filmový zážitek v kině Nad Sklepí v Kroměříži. Město tu nechá vyměnit více než 20 let staré ozvučení. Kino kvůli tomu bude od nadcházejícího pondělí do 10. září mimo provoz. Promítat se má zase od 11. září. Puma chodí blízko Jesenicka. Před pohybem volně pobíhající velké kočkovité šelmy, nejspíš pumy americké, varuje policie. Jak píše deník, zachytili ji fotopasti v polském pohraničí. Lidé by se k šelmě neměli přibližovat. Počítačový virus CloudEye masivně útočí v Česku. Podle bezpečnostních expertů z ESETu stál v minulém měsíci za téměř polovinou všech zachycených hrozeb pro operační systém Windows a převálcoval ostatní viry. Škodlivý program CloudEye funguje jako zavaděč. Do počítače se dostane přes podvodnou přílohu v e-mailu, tváří se třeba jako faktura nebo smlouva a pak stahuje další malware, kradoucí hesla a osobní údaje. Tak pozor na to.
2: Sport.
4: Před námi další přípravné zápasy klubů z našeho regionu před novou hokejovou sezónou. Do akce jdou olomoučtí Kohouti, kteří dnes v 18 hodin vyzvou na domácím ledě Jihlavu a zlínští Berani hrají v 18 hodin doma s Trenčínem. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
2: Počasí.
5: 19.59, tak to je čas západu slunce pro dnešek, tedy pro 20. srpen na Olomoucku. Zítra naopak slunce vyjde v 5.50. Víme, jak bude. V

ukazovat okolo dvacítky. Doprava. Bourá se na cestě z Boskovic na Vážany, jde o nehodu traktoru a osobáku, ale dá se to opatrně projet. No a i nadále pozor, taky na D1 směr Vyškov před exitem Hulín. Západ.

0: Směr Ostrava na exitu hranice. Pohodovou jízdu a dobře dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: s loterijní společností. Žena to ovšem pochopila tak, že nevyhrála nic a sázenku tedy vyhodila. Když však přišla domů, dozvěděla se, že ta žena byla právě její čísla, protože v rodině je v sázení už roky stále stejná. Tak tahle dáma v panice běžela zpátky do prodejny, ale tam se dozvěděla, že odpadky byly už vyhozeny a odvezli je popeláři. Okamžitě tedy zavolala do firmy, kde narazila na jejího šéfa, což je zjevně muž s velkým srdcem, protože zahájil záchranou akci. No a nakonec se to povedlo a tahle dáma tedy získala 1 000 000 eur. Tak je to jako z filmu, opravdu se to stalo a nedokážu si představit, co ta paní musela prožívat. Nicméně my se na Rádiu Hana pustíme k prožívání dalších hitů a už za malou chvíli u nás Anastasia, Donna Summer a nebo Jokery, tak vydržte na vlně.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Olivia. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90.

0: Kupna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
4: Rádio Hana.

Dnes 17.37, tolik ukazují hodiny v tuhle chvíli. Před námi taky Counting Crows, Patrick Swayze nebo Tom Gregory a Shakira. Všechny tyto interprety ještě určitě stíhá.

0: se v Přerově. Nicméně to ještě předbíháme. V tuhle chvíli neseme informace ohledně dnešního datumu, tak pojďme zjistit, komu dneska popřát a na co zavzpomínat.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tak je tady další letní den. My spolu prožíváme čtvrtek 20. srpna. Narozeniny má například slovenská zpěvačka Kristýna nebo americká hudební hvězda Demi Lovato. A svátek má Bernard, což je poměrně neobvyklé jméno. A pozor, dneska je světový den komárů. Tak hlavně, ať je 20. srpen bez komárů a jiného obtížného hmyzu. Rozhodně zůstaňte s námi, protože už za okamžik je tady další hit za hitem.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pohnojená křižovatka v Přerově, a to doslova. Ve středu policie zamířila k nehodě hnojícího stroje na křižovatce ulice Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Co pak se tu stalo?
3: 31-letý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou se po rozsvícení zelené barvy na semaforu rozjel a přitom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje. Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, narazilo do dvou chodců, kteří stáli na pravém chodníku. Dále toto vyklopené rameno narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo.
2: Popsal nehodu za policii komisař Libor Hejtman. Doplníme, že jakmile řidiče zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena ihned složil nahoru do přepravovací polohy. Oba zranění chodci byli převezeni do nemocnice. Policisté odhadli škodu na 320 tisíc korun. Bývalý prezident Miloš Zeman pokukuje po Pražském hradě. V rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že ho láká znovu kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028. 81-letý politik ovšem dodal, že si je vědom limitů svého věku.
0: Sport.
2: A zase zastáje Red Bull, bude jezdit Formule 1 čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Úspěšný nizozemský pilot s týmem prodloužil smlouvu až do konce roku 2030. Jeho dosavadní kontrakt by mu jinak vypršel za 2 roky.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
0: Počasí.
4: Závěr pracovního týdne v našem regionu. Ráno a dopoledne oblačno až polojasno, odpoledne potom postupně oblačno a na většině území dešťové přehánky, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia a k tomu mírný vítr. A co víkend? V sobotu proměnlivá oblačnost a naměříme okolo 20 stupňů. Podobně by potom počasí mělo vypadat i v neděli. Připomínáme nehodu traktoru a osobáku za Boskovicemi na cestě na Vážany. Dá se projet se zvýšenou opatrností. Stejně tak připomeneme porouchaný nákladák na dálnici D1 před exitem Hulín Západ. Pozor na to! Na policejní hlídku, potom bacha na obchvatu Olomouce na sjezdu u Nemilán, taky na D640 směr Brno na exitu Drysice a na D35 směr Lipník na exitu Přáslavice. Šťastnou cestu!
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: síť X, tedy na bývalý Twitter. Právě tady totiž koluje tweet z roku 2012, který má ale jen tři slova, a to Stop Chat GPT. Samozřejmě rok 2012, to jsme v době dávno před tím, než Chat GPT vznikl, takže buď je to nějaká zvláštní náhoda, anebo cestování časem, tak budeme si muset počkat na budoucnost a úplně v té nejbližší budoucnosti nás čekají další hity na Rádiu Hana.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Plán na 22. srpna. V Jezernici startuje ve 13 hodin letní hudební odpoledne. Zahrají Newspeak, Trifor, Jako Fakt a Metalový Donor. Noční jízdu zajistí Los Playboys. Děti potěší pěna i hrady. Vstupné 250 korun a děti pod 150 cm zdarma. To si nenechte ujít.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Už tuto sobotu 22. srpna ožijí Přáslavice tradičními hody. Přijďte si odpočinout a užít skvělý letní den s celou rodinou. Na pódiu to rozbalí Petr Kolář, skupina Lunetic i energický cymbál Hellband. Výhodnější lístky stále pořídíte na obecním úřadě. Děti do 18 let mají vstup zdarma.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Jopí, prázdniny ještě nekončí.
6: Přesně tak. V sobotu 29. srpna vyrážíme na Šantovka Family Day do Smetanových sadů v Olomouci.
7: Bude tam Michalne svatba, Barbie, Hot Wheels i Planeta.

0: 20. srpna Smetanovy sady Olomouc. Vstup zdarma.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: Na Hané během čtvrtečního podvečera 20. srpen bude samozřejmě pokračovat i nadále na naší vlně ve znamení toho nejlepšího hudebního výběru. No a následující 15-minutovka přinese Sabrinu Carpenter, Justina Timberlakea a nebude chybět ani Coolio. Ještě předtím se ale vypravíme do kina. Máme čtvrtek a to tradičně do kin filmové novinky přicházejí. A dnes si posvítíme speciálně na olomoucké premiér Cinemas. No a přátelé, do kin jde taky mimochodem nový Tom a Jerry a tentokrát spojí síly.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, z posluchači tě zdravíme, ahoj!
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
4: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
5: Ještě by si mysleli ty sestřičky,
4: co?
5: Že jsi teplý.
3: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
6: Máme odsud odjet od počátku. A
7: co lidné?
6: Připadáme ti klidné?
7: Ani ne.
3: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
2: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness Weekend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Krojceger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
3: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost tobě i posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ. Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
10: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Město Velká Bystřice a Rádio Haná vás zvou na bláznivou detektivní komedii Duchem proti své vůli z pera Jakuba Zindulky. Byla smrt slavné herečky nehodou nebo vraždou a straší její duch doopravdy. Dozvíte se to 25. srpna od 19 hodin v amfiteátru ve Velké Bystřici.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Mohelnický Folkfest opět na konci prázdnin a na tradičních místech. Už ve čtvrtek 27. se potkáme na Bouzově a pak od pátku až do neděle nás v Mohelnici čeká muzika 40 kapel ze žánru folk, tramp, country a bluegrass. Mohelnický Folkfest 27. až 30. srpna.
4: Holba Fest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holba Fest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v pátek? Ráno nižší oblačnost, odpoledne spíše zataženo. A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia.
1: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: V prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana. Číslo 1 v Olomouckém kraji.

5 fauny. Věděli jste, že i svišti už si v dnešní drahotě musí hledat druhý úvazek. Vědcům v Kalifornii totiž došly peníze na výzkum a tak svišťům založili účet na OnlyFans. Žádnou divočinu ale nečekejte. Za pár dolarů dostanete ten nejtvrdší obsah. Pískání na cizí hlodavce, bezohledné spaní se kořínky a dramatické pohledy do kamery. No a upřímně za mě geniální tah. Jen počkejte, až OnlyFans objeví naše české srnky.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.

0: Cashback.cz. Děláme akce. Parádní podporou fanoušků dovezla Sigma dvě výhry zvenku. Teď modré čekají pod reflektory v neděli večer Pardubice. A tak do třetice. Každý zápas má však 90 minut. A tak pojď na Andrák. Staň se 12. hráčem a rozpumpuj modrou lavinu k dalšímu vítězství. SK Sigma Olomouc, FK Pardubice. Neděle 23. srpna ve 20 hodin na Andrově stadionu.
1: Rádio Hana.

0: Během čtvrtečního večera na rádiu Hana taky James Blunt a jeho Wise Man. Díky moc, že jste s námi. Kapela Krištof, Bruno Mars, Lady Gaga a taky Tiffany. Tohle je program následujících minut, ale ještě předtím neseme témata dnešního dne na zpravodajských webech z našeho regionu.
1: O čem se píše?
0: Morava pod Olomoucí má jen zlomek obvyklého průtoku. Menší toky vysychají. Podrobnosti nabízí report.cz. Pojďme dále. Parkování bez poplatku a pár kroků od nádraží. Přerov otevírá novou odstavnou plochu. Více se dočtete na webu Přerov.eu. A velké losiny oslavili zlatou stuhu. Teď je čeká celostátní kolo Vesnice roku. Další informace najdete na jesenickém reji.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: V Galanterii Pivoj Kolář je stále co objevovat. Třeba korálky a komponenty pro tvoření, tkaničky i vložky do bot, polštáře a polštářky a spousta dalšího. Navštivte nás v Olomouci, Prostějově nebo Šternberku. Nebo mrkněte na galanterie.kolar.cz. U Pivoje všechno je.
8: Olomoucký report.cz. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme v

0: These beautiful things that are.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
2: 80.

Johana nám hrají Depeche Mode, posloucháte 80ky v 8, to nej z 80. let pro vás máme jako každý den až do 9. hodiny, no a uslyšíme Elion. Nebude chybět Suicide.

0: Rychlé rande, rychlé jídlo, rychlé rádio. Konkurence vás možná zvládne otrávit dřív, než v autě dojedete na nákup. Protože je to pořád dokola, dokola a dokola.
1: To na rádiu Haná se lidi klidně i usadí. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte úplně nejdéle.
0: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
1: Je to prostě těžká pohoda.
0: Děkujeme.
2: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Už v sobotu je v hospůdce na Sokoláku v Nemilanech připraven 7. ročník Guláš Festu. Otevíráme v 11 hodin a čeká vás vůně poctivého guláše, bohaté občerstvení a atrakce pro děti. Přijďte ochutnat a užít si i večerní diskotéku. Tuto sobotu Guláš Fest v hospůdce na Sokoláku Nemilany.
6: Rádio Haná. Nejlepší hudba.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.

Rokní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

59. Nejlepší hudební výběr 90. let mezi 21. a 22. hodinou nechybí na rádiu Hana ani 20. srpnový večer. Tohle to je Annie Lennox, my se těšíme za chvíli taky na Pet Shop Boys, bude

0: Agenda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli ve Smetanových sadech v Jeseníku. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Rádio Hana. 90 v 9.

Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanák.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Tak je tady další letní den. My spolu prožíváme čtvrtek 20. srpna. Narozeniny má například slovenská zpěvačka Kristýna nebo americká hudební hvězda Demi Lovato. A svátek má Bernard, což je poměrně neobvyklé jméno. A pozor, dneska je světový den komárů. Tak hlavně, ať je 20. srpen bez komárů a jiného obtížného hmyzu. Rozhodně zůstaňte s námi, protože už za okamžik je tady další hit za hitem.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Posloucháte Rádio Haná.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
2: Embedded in terrorist organizations across the globe.
3: 007 reporting for duty.
4: Where the hell have you been?
5: In

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je jedno, jaký je den, jaké je počasí nebo jakou máme náladu. Do moravských kinosálů si můžeme zajít kdykoliv. A filmové novinky dalšího srpnového týdne za naše experty představuje Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, s posluchači tě zdravíme, ahoj!
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím i posluchače. Tento týden je premiér opravdu hodně a tak půjdu rovnou k věci. Po dlouhé době uvidíte v kině Toma a Jerryho ve filmu s podtitulem Kouzelný kompas. Navzdory všem dosavadním pokusům Tomovi a Jerrymu nezbude, než spojit síly. Pokračovat budeme zvláštním fenoménem. Filmem Blue Lock, který vznikl na základě předlohy japonské mangy, bude o hledání fotbalového útočníka, který se má zapsat do dějin. Z české produkce přináší tento týden kina komedii Čika Čeka. Nečekejte ale žádnou třaskavou komedii. Spíš snímek s decentním humorem a nádechem dramatu.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestřičky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
2: Ve filmu se představí v hlavní roli Jan Cina, který schovává pravý důvod svého úspěšného života ve Francii až do doby, kdy musí přestat lhát i sám sobě. U dalšího titulu tohoto týdne se žánrově přesouváme ke komedii mírně zběsilejší. Tři přítelkyně vyráží na wellness víkend, což je taky název filmu. Tam se k ním připojí náhodou kamarádka, kterou úplně nečekají a jejich pobyt dostane dost neočekávaný směr.
5: Máme odsud odjet od počátku. Připadáme ti
2: A do třetice komedie a do třetice jiného ražení. Romantická komedie Na jednu noc nás přivádí do New Yorku do období, kdy konzervativní vláda zakáže nemanželský sex. Ten je povolený pouze jedenkrát ročně. A právě tato noc vede dohromady dva lidi, kteří k sobě na první pohled blízko nemají. Pojďme na jiný žánr. Znáte sérii Insidious? Pokud ano, tak víte, co vás čeká. Pokud ne, tak se můžete seznámit s tímto hororem plným psychologického napětí a lekači. Insidious jsou mezi námi, navazuje na předchozí díly a otevírá nové příběhy. A konečně poslední premiéra tohoto týdne, unikátní koncertní film kapely Ghost, Too Big to Rick, ve kterém uvidíte to, co mohli vidět jen fanoušci na vyprodaných koncertech v Mexico City. A protože tam byly zakázané telefony, bude zážitek opravdu jedinečný.
1: Pro děti Tom a Jerry Kouzelný kompas, také sportovní hledání Blue Lock, česká komedie Čika čeká s Honzou Cinou, také romantická komedie Na jednu noc, zběsilý dívčí Wellness víkend, horor Insidious nebo koncertní film kapely Ghost. To jsou filmové novinky tohoto týdne od čtvrtka 20. srpna za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, dneska se zdal opravdu záležet. Děkujeme.
2: Dnes to bylo vyčerpávající. Díky za pozornost. Tobě i posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
7: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
8: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
7: Vyhrála jsem těstoviny.
9: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
10: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
8: Pojedu do Bergama.
10: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
11: Ať je italské léto nahané.

0: Posloucháte zprávy. Hodil by se vám kostým? Moravské divadlo Olomouc poprvé v historii rozprodá nepotřebné kostýmy ze svých skladů. Pro zájemce připravilo zhruba 4,5 tisíce kusů oděvů. Výprodej je v plánu 27. a 28. srpna ve skladu v Holické ulici.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pohnojená křižovatka v Přerově, a to doslova. Ve středu policie zamířila k nehodě hnojícího stroje na křižovatce ulice Tržní a nábřeží doktora Edvarda Beneše. Co pak se tu stalo?
2: 31-letý řidič zemědělského stroje s cisternou naplněnou melasou se po rozsvícení zelené barvy na semaforu rozjel a přitom nedopatřením stiskl tlačítko pro rozložení aplikačních ramen hnojícího stroje. Pravé rameno, které se tímto dostalo ze svislé polohy do vodorovné, narazilo do dvou chodců, kteří stáli na pravém chodníku. Dále toto vyklopené rameno narazilo do dvou kovových sloupů na křižovatce, které porazilo.
0: Popsal nehodu za policii komisař Libor Hejtman. Doplníme, že jakmile řidiče zjistil, co se stalo, zastavil a rozložená ramena ihned složil nahoru do přepravovací polohy. Oba zranění chodci byli převezeni do nemocnice. Policisté odhadli škodu na 320 tisíc korun. Bývalý prezident Miloš Zeman pokukuje po Pražském hradě. V rozhovoru pro iDnes.cz připustil, že ho láká znovu kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028. 81-letý politik ovšem dodal, že si je vědom limitů svého věku.
1: Sport.
0: A zase zastáje Red Bull, bude jezdit Formule 1 čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Úspěšný nizozemský pilot s týmem prodloužil smlouvu až do konce roku 2030. Jeho dosavadní kontrakt by mu jinak vypršel za 2 roky.
1: Počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v pátek? Ráno nižší oblačnost, odpoledne spíše zataženo. A během odpoledních hodin by se měly objevit na většině Moravy taky dešťové přehánky. Ty mohou místy doplnit i bouřky. Teploty nás čekají okolo 25 stupňů. O víkendu nám potom teploměry budou výhledově ukazovat okolo 20 stupňů Celsia. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

0: Morgana.
1: Tak co tu vlastně děláš?
2: Přived mě sem, tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zazpíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čeku, prostě, že to není zranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou napojení.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně činí.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: Na co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty grny. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.